Cédric Tibergian interpretoval klavírne prelúdium Cizmol opus 45 Friderika Chopina. Na záver si vypočujeme baletnú hudbu číslo 1 z opery Daniela Obéra Nemá sportiči. Pod taktovkou Viktora Málka účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: išiel na krídlach bielých mračien ako vták, ktorý stratil smer a potom klesal do údolia. Priniesol pokoj, šťastie, mier. Padal jak slza sedmi krásky. Pomaly, krásne, váhave. V očiach sa perlil, najviacej však sa jagal zlatý na tráve. Objal i vlasy starých veží, i do duše mi nakvapkal. Možno ju zmenil, poprevracal. Možno z nej vyhnal tajný žiaľ.
1: Pokračujeme v našom literárnom experimente. Poprosili sme poetku a versologičku Milenu Fucimanovú, aby analyzovala báseň Aprílový dážď.
2: Ona mě velice zaujala, tá báseň. Ona je totiž velice zvláštní v tom smyslu, že je vertikální. Samozřejmě déšť je vertikální, padá z vrchu dolů, ano, ale ono je to spojeno, tady píše o křídlech, o hustých mračen a pták, který klesá do údolí. To, kdyby to člověk domyslel nebo začal si klást otázky, tak by řekl, to je nebezpečí třeba. Protože ptáka si představujeme jako, že vzlétá. Že vzlétá k jasnému nebi a tam zpívá. A tady jako kdyby ztratil směr a padá a klesá. Ta slovesa padat, klesat, jsou tady úplně zřetelná, ale východisko, ta konotace je jiná. I ten klesající pták, který padá do údolí, přináší pokoj, protože údolí je zase metafora pokoje. Samozřejmě, že pak jsou tady obrazy, které spojujeme vždycky s deštěm a to, že dešť může působit jako slzy a nebo jako perly, což tady všechno jako je. A je tady, a to je zase zajímavé, je tady jagal sa zlatý na trávě. Zlato, zlatý, ne zlato, ale slovo zlatý, považujeme za barvu. To znamená,

0: Kto je Mikuláš Krypel pre vás?
1: No, Mikuláš Krypel je môj otec. Ja sa tiež volám Mikuláš Krypel po ňom. Takže zároveň som akýmsi dedičom toho mena a celého toho odkazu, na čo som samozrejme veľmi hrdý.
0: Hovorili ste o tom, že v Trnave sa v 40. rokoch vedelo, že Mikuláš Krypel je básnik, že píše poéziu.
1: Viete, Trnava v tom čase nebola až také veľké mesto ako dneska a tie najväčšie kultúrne inštitúcie, ktoré tam boli, bolo Trnavské gymnázium, no a potom ešte cirkev, jezuiti, a v týchto kruhoch otec fungoval. Platí, že ešte keď žila tá jeho generácia, tých jeho konškolákov, keď niekto povedal Mikuláš Krypel, tak vedeli, že áno, ten básnik. No ale potom samozrejme sa to stratilo, pretože sa stratila aj tá vedomosť, že do tých školských časopisov a do tých kultúrnych časopisov onoho času prispieval.
0: Prečo prestal písať po roku 1948? Nemali ste možnosť nikdy sa s otcom o tom rozprávať?
1: Ja predpokladám, že to bolo hlavne kvôli tomu, že sa zmenil režim. A keď prišli komunisti, tak bol záujem básne typu Sudružka moja zem, alebo Na pážbuti píše báseň, básne Otec na vojne a tak ďalej. A to boli básne, ktoré otec písať jednoducho nechcel. On bol básnik lirický, on vyjadroval svoje pocity, svoje myšlienky a prípadne náboženské témy, a toto všetko sa v tom čase nenosilo, takže prestalo to byť pre ňoho zaujímavé a prestal písať vôbec. Teda dá sa povedať, že sem tam čosi napísal, ale to len pre domácu potrebu.
0: Bol blízkym priateľom prekladateľa a básnika Viliama Turčányho.
1: Boli, myslím, že aj kolegovia, lebo pán Turčány začínal podobne ako otec vo vydavateľstve, v tom čase to volalo Oráč. Poznali sa, hej, a myslím si, že otec poznal aj básnikov, ako je Válek a Mihálik, ale to z toho trnavského podhubia.
0: Poetka a recenzentka poézie Milana Fucimanová, ktorú sme dnes počuli hodnotiť básne Mikuláša Krypela, objavila pre českú kultúrnu verejnosť mnohé básnické osobnosti, ktoré boli dovtedy celkom neznáme.
2: No, víte, hrozně mě vždycky vadilo, vždy, když řeklo se poezie, tak se řekli třeba Seifert, jo, nebo Holan, nebo tak třeba váš Ján Smrek a tak. Ano, samozřejmě, to jsou velcí básníci, jenomže to jsou, bych řekla, takové jako hlavní hvězdy. Ale mě právě toto vadí, že poezii, stejně jako umění vůbec, konají i další, často nejmenovaní nebo i bezejmení lidé. A vytvářejí. A proto jsem toto chtěla. Jako o velkých básnicích už toho bylo napsáno hodně. V pořádku, to je v pořádku. Ale já právě objevuju lidi. Pro mne je to jméno třeba naprosto neznámé. A já čtu poezii, která je hodná toho, aby se o ní někdo dověděl. Protože jinak to zůstane v takových těch školských manírech. Ano, poezie, tak to je ten dost. Jo? Ale ve skutečnosti poezii tvoří velmi vnímaví lidé a tito vnímaví lidé ji posouvají dopředu. Já respektuji to básníkovo vidění. Je jiné než třeba moje a je objevné svým způsobem a toto je důležité. Víte, toto je důležité. Tak to asi, toto chci povědět.
0: Pieseň Lucie Bujnovej Mať všetko, text Mikuláš Krypel.